Já vidím. I mal ešte takým 15 minúti do selekcie TV Silv. A tu Gavde čujem nešto na moment. Nejakú celovýto projekty na Geroito od Strang Wars. Tu je Dave Greenfield sa Jean-Jacques Burnell. Detektív privé. Zámkové údine, tvoje nejaké 80. A možno ide krána 70.